nejmenší šance. Když jdeš blíž, jsi krát hercové hlášky, sprinter bez překážky.

0: pesnička na želanie.
1: Otvárame rubriku, ze sebe pres telefon vybere jednu z dvoch špívankoch a my ju takoj puštíme. Len treba do vyšelania hutre celý čas v narečiu.
2: Tak, tak, a nie celkom my ju puštíme, bo puští ju Tibor, ale my še na ňo spoliehame. Takže keď sebe chce vybírať špívanku, tá len zavolajte na číslo 055 622 29 964, ale vy toto číslo už bizovne poznáte i na spamec.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

Šel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma, a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospodí

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál.

0: remeselníku!
1: Pán majster a tovariši, Hrunaševca poznáte?
2: Ne!
1: Tot, jedanenky, fušerácká robota, podpatek zedratý. Dneska je ševcovské remeslo velice vzácne.
2: No!
1: Tot, toto je co?
0: Ďura!
1: A co tam patrí?
0: Flek!
1: Správne. Zebereme haderku, napred kožu pekne poplujeme. Co ma pluješ, beťar, jeden aj druhý? Ja vašu škoricu, moricu, terentete, andialom.
3: To je akýsi maďar, editeleš.
1: A ešte aj šepka da politikovať. Zebereme šidlo, ďuru zašijeme, boty natreme globínem a boty sú jaké?
2: Hotové!
0: Ale, pane majstre, vy nás enom bijete.
1: Katus, motu, sentiváni, všetci trezme rovní páni.
0: A ideme dál. Dál.

0: boty obuješ.
1: Obuješ ich, obuješ, ale ich hneď nebudeš.
2: Spadli boty z kolka, zabili pacholka, pacholkovi zvoňa, starú babu honia.
0: Skoč, bábo, do vody, natrhaj tam jahody.
3: Co bych ja tam skákala, sukenku si mákala, kde by si usušila, ha?
0: U pekára